Tedy digitálej Ray Charles, stáhni autopilota. Čau, toľko je digitálej stroje Gordina, Mári. Labáka Švodiena, Labáka Vakardiena, stáhni autopilota, klasik Ray Charles. Starý zauc. I can't stop loving you.